Spíš ve stanu spím, ale spíš než spím, tak na ní myslím. Spíš ve stanu spím, ale spíš než spím, tak na ní myslím. To se stane, seš ve stavu, kdy na ní myslíš ve stanu. To se stane,

ve stanu spím, ale spíš než spím, tak na ní myslím. Spíš ve stanu spím, ale spíš než spím, tak na ní myslím. To se stane, seš ve stanu, kdy na ní myslíš ve stanu. To se stane,

o všem, co jsem kdy uviděl. O lučním klíčí motýlech, z letních dnů, kterými jsem šel. O žlutém listí babím létě, v tolika přešlých podzimech, o mlze, o

jaký to bude asi svět, až budu muset zimu zjít a jaro to už nevidět. Vždyť všechno, co jsem neviděl, je víc než lito viděné a každé jaro v každém háji

až budu muset zimu zít a jaro to už nevidět. Vždyť všechno, co jsem neviděl, je víc než lito viděné a každé jaro v každém háji

na lidi z dávno přešlých let. A o lidech jež nepoznám, a jaký bude jejich svět. Však zatím, co tak přemítám, o časech dávno minulých, zdaleka kromě

A jaký to bude asi svět, až budu muset zimu zřít a jaro to už nevidět. Vždyť všechno, co jsem neviděl, je víc než lito viděné. A každé jaro v každém háji

na lidi zdávno přešlíchat. A o lidech ještě nepoznám, a jaký bude jejich svět. Však zatím, co tak přemítám, o časech dávno

mačka, který mluví z duchy lesa. Purpurové květy, magnólií v zahradách hledám. Hledám jako prospektor zlatonosnou řeku, smysl života,

vyprovázíme tě na hranici nebe a krajiny. V korunách na mechu světlo něžně přebývá s námi. Putujeme lesem a mítinami. Zvoním hranu jí i nám všem, kteří se staneme květinami.

Zvonu se proplétá pradávnými vůněmi vzrostlého obilí. S vývraty a lipovými alejemi zvonit nepřestávám. Kruhy se završují, mrtví jdou s námi, nesou víno a pecny chleba. Úzkost a běda ať pojdou, domova nám třeba. Zvon se dohoupává, sivá sova se vrací do věže. V zatáčce náhlý závan tvého hlasu. Sraz u večeře!